make love so fine. I put my head on her shoulder. She said,

0: počasí.
1: Pondělní ráno si na nás nachystalo teploty mezi 13 až 17 stupni, výjimečně se může objevit i přeháňka. Během dne čekáme dál oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území se přidá déšť. Místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Takže teplotní rekord posledního srpna rozhodně nepřekonáme. Ten je z roku 2024 a měřili jsme 32,7 stupňů.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: S naším rádiem poslední prázdninový den, zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tonda Baudyše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje, včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom té síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou zejména v neděli jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
1: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
2: Moc ti děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock, Skyrock, Skyrock.
3: Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock, Skyrock.

0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to pro vás sledujeme na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Vjet v Olomouci na kole do podchodu, to se nesmí. A hlídá to městská policie. Strážníci pravidelně potkávají cyklisty v podchodech na ulici Brněnská a přestupky řeší. Od začátku roku jich je už 113.
2: U některých podchodů je dokonce nápis Cyklisto se sedí z kola, chraň sebe i ostatní, který ještě na vše upozorňuje. Apelujeme tak na cyklisty a koloběžkáře, aby před podchodem opravdu se sedli a poté své kolo nebo koloběžku vedli vedle sebe. Svojí mnohdy nebezpečnou jízdou v podchodu dotyční účastníci riskují nejen vznik kolizní situace s chodci, ale i pokutu, která se na místě může vyšplhat až do výše 1500 korun.
1: Vysvětluje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Zprávy také z pomezí Olomoucka a Prostějovska. Řidiči i turisté mířící z Drahanovic na Čechy pod Kosířem a Velký Kosíř musí počítat s dopravní uzávěrou. Silnice třetí třídy tu prochází opravou. Je tu objížďka, hotovo má být do 5. října. Novou atrakci má pro malé turisty horský areál Králický Sněžník. Jde o 4 kuličkodráhy se 16 cestami. Volně přístupná novinka spojuje pohyb v přírodě s příběhem vzácného ptáka chřástava polního. Počet dětí v mateřinkách v České republice dál klesá. V uplynulém školním roce jich bylo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc. Podle dat Českého statistického úřadu zároveň třetím rokem ubývá 6letých dětí s odkladem povinné školní docházky.
0: Sport.
1: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen má před sebou 16. září v britském Silverstoneu neobvyklou výzvu. Pilot Red Bull se v závodě Max versus stovka vrátí k motokárám a pokusí se předjet 100 soupeřů startujících před ním. Budeme sledovat, jak to dopadne.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Pondělní ráno si na nás nachystalo teploty mezi 13 až 17 stupni, výjimečně se může objevit i přeháňka. Během dne čekáme dál oblačno, od jihozápadu přechodně až zataženo a na většině území se přidá déšť. Místy i bouřky. Během odpoledne budou srážky od západu ustávat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni. Takže teplotní rekord posledního srpna rozhodně nepřekonáme. Ten je z roku 2024 a měřili jsme 32,7 stupňů.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 31. srpen se Skyrokem. Dnes přejeme k narozeninám Rudy Schenkerovi. Zakladatel a kytarista německé hardrockové klasiky Scorpions se narodil v roce 1948. Spolu se zpěvákem Klausem Meinem tvoří tvůrčí jádro kapely. V duu s kytaristou Matiasem Japsem pak je on doprovodným pilířem. Jeho sola lze přesto slyšet v hitech jako Evergreen Wind of Change, Still Loving You nebo Big City Nights. Další rokovo-kytarové narozeniny slavíme od roku 1963 s Rebem Beachem. Kariéru startuje swinger, v 90. letech prochází dokn a od roku 2003 oře roková pole s Whitesnake Davida Coverdale. Popový král Michael Jackson se hudebně kamarádil i s rokovými celebritami, například Eddie Van Halen / nebo Steve Stevens. Právě ten mu pomáhá na nejprodávanější desce všech dob, Bad. Ta vychází 31. srpna 1987. Zítra servírujeme další výběr, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
8: Stačí si vybrat.
7: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
8: Izomat.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Johana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: S naším rádiem poslední prázdninový den, zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tonda Baudyše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje, včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom té síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou zejména v neděli jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
1: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
2: Moc ti děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
9: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
0: Skyrock.
10: Milujeme rock. Milujeme rock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Mám tu pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 31. srpna. Vlna návštěvníků se v neděli přihnala na hrad Bouzov na Olomoucku, a to díky akci bezplatných prohlídek od Ministerstva kultury. Na prohlídku se zapsalo asi 2400 lidí, což je zhruba dvojnásobek oproti běžné neděli. Jak píše ČTK, na bezplatnou prohlídku bylo nutné se zaregistrovat. Někteří návštěvníci na hrad Bouzov přijeli bez registrace a zůstali stát před jeho branami.
2: Je to malé procento lidí. Já bych řekla, že to bude v desítkách, že to nebude ani ve stovkách. Třeba kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni nepřišli.
1: Komentovala situaci kastelánka Bouzová Zuzana Šulcová. 10 lidí se zranilo při včerejším požáru ubytovny v Šumperku. Dva skončili v nemocnici v kritickém stavu. Hasiči při zásahu ze silně zakouřené budovy zachránili pomocí výškové techniky 20 obyvatel. Další okolnosti požáru jsou v šetření. Studující rodiče mohou od 1. září žádat o novou státní dávku zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7 467 korun měsíčně. Žádosti o dávku mohou studující rodiče podávat osobně na úřadu práce i online přes portál Jenda. Sport. Titul mistra světa dobil moderní pětibojař Matěj Lukeš. 24-letý lídr světového žebříčku ovládl šampionát v Číně a po 24 letech napodobil Michala Sedleckého. Stal se druhým českým šampionem v historii. Gratulujeme.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
4: Prázdniny se s námi rozloučí pohodovým letním dnem, ani horko, ani chladno a místy dešťové kapky. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, přehaňky, jen přechodně místy polojasno. Denní teploty 23 až 26. První školní den, tedy zítřek, má být polojasný nebo oblačný. Úterní teploty 22 až 25. Ve středu zpočátku slunečno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 26 stupňů Celsia. Ve čtvrtek většinou oblačno, místy polojasno 24 stupňů. V pátek opět více oblačnosti a 23 stupňů Celsia. Doprava. V Olomouci je Prostějově také bruntálu provoz bez vážných nehod. Policejní hlídky kontrolují na D1 mezi Lipníkem a Přirovem za exitem Trnávka. Pozorní musíme být na D49 u Frištáku. Tady hlásíte odstavené vozidlo na krajnici. Vy řídíte a my zařídíme další pondělní hity.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, nepanikařte, že prázdniny končí, to nejlepší teprve přijde. Býci, vy klidně můžete zvolnit tempo a vychutnat si konec srpna. Blíženci, máte plno letních zážitků, budete mít co vyprávět. Raci, zkuste zůstat v kontaktu s lidmi, které jste o prázdninách potkali. Lvi, ani na konci letní jízdy nepřestáváte zářit. Pany, návrat k běžnému režimu je pro vás jako balzám na duši. Váhy, otevřete kalendář a už si plánujte podzimní útěky z reality. Štíři, máte touhu udělat tlustou čáru za vším, co nefunguje. Střelci, úplně se vám nechce vracet ke všedním povinnostem, ale nedá se svítit. Kozorozi, zastavte se a pochvalte se, co všechno jste v létě stihli. Vodnáři, užijte si ten pocit, že máte všechno pod kontrolou. A co my ryby, neděláme dvakrát stejnou chybu. Jistě máme fantazii a vymyslíme nějakou novou.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
14: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
15: Skyrock.
0: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyroku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pondělí 31. srpna. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Počet obětí ničivé povodně v severním Nepálu vzrostl na nejméně 903. Katastrofa, k níž došlo ve středu minulý týden odtržením ledovce, zasáhla i sousední Tibet a v obou zemích se nadále pohřešují tisíce lidí, informuje ČTK. Sport. Tentokrát to klaplo. Čeští basketbalisté v předkvalifikaci na mistrovství Evropy 2029 přemohli Norsko 108-97 v prodloužení. Po předchozí prohře s Belgií si tedy naši basketbalisté připsali ve skupině G kvalifikace první výhru. Počasí.
2: Dnes končí prázdniny, zítra začíná škola. A jaký je meteorologický rozvrh pro celý pracovní týden? Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 23 až 26, většinou oblačno anebo zataženo, přehánky, jen přechodně, místy polojasno. Zítřejší první školní den nabídne teploty mezi 22 a 25 stupni, polojasno anebo oblačno. Ve středu zpočátku slunečno, později odpoledne přibývání oblačnosti, denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia, ve čtvrtek a také v pátek teploty kolem 23, 24 stupňů, ve čtvrtek oblačno, místy polojasno, v pátek oblačno. Doprava. Blesková pondělní doprava z Olomouce, také z Otrokovicka nebo z Blanenska pro vás právě teď. Dobré ráno, v Olomouci hlásíte silný provoz, například na Chválkovické u Fortu 2 je odstavené vozidlo. Jinak oficiálně právě dneska v Olomouci v Chválkovicích má skončit uzavírka kvůli opravám selského náměstí. A co ranní policejní hlídky monitorují provoz teď mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm u Napajedel nebo nedaleko Blanska mezi Milonicemi a Černou Horou. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a příjemný den.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 31. srpna a zároveň se loučíme s prázdninami. Narozeniny slaví supermodelka Tereza Maxová, bývalý hokejový brankář Ondřej Pavelec, také zpěvák, kytarista a skladatel Michal Hruza, anebo hollywoodský elegán Richard Gere.
2: Díky. Děkuju moc krát.
3: Nevěděla jsem, že hraješ.
2: Jen pro cizí lidi.
1: Svátek má každá pavlína, v Česku jich máme kolem 36 tisíc a speciálně pro páji, pavlínky a pavči jsme s pomocí AI namíchali jejich vlastní sváteční hymnu. Pavlíny, tohle je jenom pro vás.

0: Skyrock kalendárium. Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
5: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: S naším rádiem poslední prázdninový den. Zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tondy Paudiše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje. Včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom té síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou zejména v neděli jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
1: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
2: Moc ti děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: baví nás bavit vás. I v pondělí. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Dodržování dopravních předpisů kontrolují v ulicích Olomouce strážníci. Dnes měří s radarem povolenou rychlost řidičů. Hlásí, že kontrolují na ulicích Střední Novosadská a Dolní Novosadská. V podobných akcích budou pokračovat.
3: Blansko aktuálně.
2: Kvalitnější péče pro pacienty v blanenské nemocnici. Ta získala 33 nových moderních lůžek pro 4 svá oddělení. Speciální polohovací lůžka zamířila na áru, jibku, neurologické a rehabilitační oddělení a zvýší komfort pacientů. Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark, parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít příští rok.
0: Hlas lidu.
2: Kdyby se v srpnu konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi tisícovkou voličů průzkum Kantar. Vyhrálo by hnutí ANO se 30,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN se 17%, třetí ODS 15,5%, do sněmovny by se dostali také Piráti s 8,5%, SPD 6,5% a ještě motoristé s 5%.
0: Sport.
2: Dva čeští tenisté zvládli včera postup do druhého kola Grand Slamu US Open. Hvězda prostějovského klubu Jiří Lehečka přemohl Španěla Kareňa 3-1 na sety. A ve dvouhře žen Karolína Plíšková postoupila dál po výhře 2-1 na sety nad Belgičankou Van de Winkelovou.
0: Počasí.
4: Prázdniny se s námi rozlouší pohodovým letním dnem, ani horko, ani chladno a místy dešťové kapky. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, přehaňky, jen přechodně místy polojasno. Denní teploty 23 až 26. První školní den, tedy zítřek, má být polojasný nebo oblačný. Úterní teploty 22 až 25. Ve středu zpočátku slunečno, později odpoledne přibývání oblačnosti, teploty do 26 stupňů Celsia. Ve čtvrtek většinou oblačno, místy polojasno 24 stupňů. V pátek opět více oblačnosti a 23 stupňů Celsia.
0: Doprava.
4: Policie v Olomouci, nehoda v Blansku. Víme, jak se jezdí tady v pondělí. Policie v Olomouci na Ferstrovce, na Dolní Novosadské, hlásíte ji také na Přerovské. Přímo v Přerově je další kontrola na ulici 9. května u Eurobitu. A kvůli nehodě jezdíme k Vadlově teď v Blansku. Pozor na kruháči ulice Smetanovy a Poříčí. Vy řídíte a my zařídíme další hity.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Profesore, zas ten váš Olprán.
1: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
0: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
1: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
13: Nová sezóna z CCC. Získejte 50

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pondělí 31. srpna. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Počet obětí ničivé povodně v severním Nepálu vzrostl na nejméně 903. Katastrofa, k níž došlo ve středu minulý týden odtržením ledovce, zasáhla i sousední Tibet a v obou zemích se nadále pohřešují tisíce lidí, informuje ČTK.
0: Sport.
3: České volejbalistky se v dnešním osmifinále mistrovství Evropy utkají v Brně se Švédskem. Češky na mistrovství Evropy ve skupině B ve 4 z 5 zápasů bodovaly naplno a jako jediné sebrali set obhájkyním stříbra Srbkám. Osmifinále mezi Českem a Švédskem se hraje dnes od 19 hodin. Přineseme vám výsledek.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Dnes skončí prázdniny, zítra začíná škola. A jaký je meteorologický rozvrh pro celý pracovní týden? Víme, jak bude. Dnešní denní teploty 23 až 26, většinou oblačno anebo zataženo, přehánky, jen přechodně, místy polojasno. Zítřejší první školní den nabídne teploty mezi 22 a 25 stupni, polojasno anebo oblačno. Ve středu zpočátku slunečno, později odpoledne přibývání oblačnosti, denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia, ve čtvrtek a také v pátek teploty kolem 23, 24 stupňů, ve čtvrtek oblačno, místy polojasno, v pátek oblačno.
0: Doprava.
5: Policie v Olomouci, ve Valmezu, také v Bruntálu a bouračka na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady v pondělí dopoledne, a vy se to dozvíte právě teď. Policejní kontroly i radary v Olomouci na Brněnské nebo na Dolní Hejčínské, další hlídky ve Valmezu na Masaryčce poblíž autocentra nebo v Bruntálu u OMV na Staroměstské ulici. A ještě pozor na dopolední bouračku na výjezdu z Boskovic na Vážany za odbočkou na Sudický dvůr.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, zavídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky,
2: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste

0: velká města, menší obce i ty nejmenší vesničky pravidelně zásobujeme našimi hity a také tipy, kam vyrazit. V olomouckém kině Metropolu už zítra bude dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti a potom se promítá také velkofilm Odyssea. Tohle fantasy drama dnes uvidíme také v Šumperku, kam se po 25 letech navíc vrací i další hrdina. A to je Harry Potter, Kámen mudrců. To jsou pozvánky do kina a tím ještě nekončíme, protože v olomouckém letňáku budeme mít ve čtvrtek romantický muzikál Moulin Rouge. A po dvou měsících oprav a zlepšení se otvírá také kino ve Štěpánově. Těšíme se na první promítání v novém. To proběhne v pátek 4. září a bude to dokonalý den. Tahle nová česká komedie s Vladimírem Polívkou nás o víkendu pobaví také v letním kině v Hranicích. Tady se začíná promítat v sobotu o 8:30 večer. Těšíme se.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
6: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
9: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. S vizuálním smogem, tedy křiklavými reklamami, bojuje město Olomouc, a to motivací majitelů obchodů a provozoven k jednotnému stylu v centru města. Město připomíná, že do dneška mohou čerpat na změnu svých cedulí a dalších označení dotace 30 000 korun a na předělání před zahrádek dokonce 100 000. Podrobnosti na webu olomouc.eu. Nedělní požár ubytovny v Šumperku vyšetřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Záchranáři na místě ošetřili celkem 6 lidí, z toho 2 osoby byly převezeny do nemocnice v kritickém stavu. Hasiči ze silně zakouřené budovy v Šumperku zachránili 20 lidí za pomoci 2 automobilových žebříků. Nejvážněji zraněnou ženu musel do Olomouce přepravit vrtulník. Na místě dnes probíhá vyšetřování příčin požáru. Záchranné stanice živočichů v Česku čelí náporu lidmi přinesených ježků. Odborníci zdůrazňují, že zdravá mláďata v přírodě lidskou pomoc nepotřebují a odchytem jim lidé spíše ublíží, píší novinky.cz. Předčasné odebírání ježků z přírody zbytečně přetěžuje kapacitu záchranných stanic. Ochranáři veřejnost žádají, aby lidé nalezená zvířata nejdříve konzultovali s odborníky a nezbírali je zbrkle. Sport. Sledujeme naše tenisty na Grand Slamu US Open. O postup do druhého kola dnes se budou hrát přední hráči prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina a Jakub Menšík. Dalibor vyzve po 20. hodině Francouze Royera a Jakub hraje po 22. hodině s Japoncem Mochizukim. Mezi ženami uvidíme po 17. hodině v singlu US Open v zápase o postup do druhého kola olomouckou rodačku Karolínu Muchovou proti Rakušance Krauzové a hvězdu přerovského klubu Lindu Noskovou po 22. hodině proti Američance Volin. Přineseme vám výsledky. Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě velmi proměnlivá oblačnost, sem tam nějaká ta přeháňka a odpoledne letních 25 stupňů. Podobné teploty čekáme taky zítra na první školní den. A nějakých 23 až 26 pak bude i v týdnu, výhledově vlastně až do neděle. A pokud jde o kvalitu ovzduší, ta by měla být tento týden dobrá a bio mezi jedničkou a dvojkou, což je na pomezí mírné a střední zátěže. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, kde máme policejní hlídky. Například v Olomouci, kousek od Farmaku na Jablonského, taky u Olomouce, když se jede z Hněvotína do Nedvězí. Hlídka taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Přímo v Prostějově prý číhají na Konečné, za Olomouckou a za Kosteleckou. Kontrolu můžeme potkat i v Mostkovicích na Stichovické a nebo v Kojetíně na Padlých Hrdinů. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 31. srpen se Skyrokem. Dnes přejeme k narozeninám Rudy Schenkerovi. Zakladatel a kytarista německé hardrockové klasiky Scorpions se narodil v roce 1948. Spolu se zpěvákem Klausem Meinem tvoří tvůrčí jádro kapely. V duu s kytaristou Matiasem Japsem pak je on doprovodným pilířem. Jeho sola lze přesto slyšet v hitech jako Evergreen Wind of Change, Still Loving You nebo Big City Nights. Další rokovo-kytarové narozeniny slavíme od roku 1963 s Rebem Beachem. Kariéru startuje swinger, v 90. letech prochází dokn a od roku 2003 oře roková pole s Whitesnake Davida Coverdale. Popový král Michael Jackson se hudebně kamarádil i s rokovými celebritami, například Eddie Van Halen / nebo Steve Stevens. Právě ten mu pomáhá na nejprodávanější desce všech dob, Bad. Ta vychází 31. srpna 1987. Zítra servírujeme další výběr, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyrocku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Letní servis na Skyroku.
1: V našem letním servisu jsme vám celé prázdniny pravidelně radili, vymýšleli tipy pro lepší léto, upozorňovali, na co si dát pozor a nabízeli zajímavosti z Moravy i ze zahraničí. A čemu letní servis věnujeme dnes? Poslednímu dni prázdnin. Zítra jdou děti do školy a tak tady máme top 4 věci, které bychom dnes mohli a měli s dětmi udělat. Ještě před začátkem školního kolotoče, kroužků a tréninků si dejme poslední krátký prázdninový výlet, procházku, zmrzku nebo kolo. Vyberme společně s dětmi z galerie telefonu nejlepší fotku vašeho letošního rodinného léta. Přesně tu fotku si vytiskněte a zarámujte si ji a pověste na zeď jako vzpomínku na ty letošní prázdniny. Společně zkontrolujme aktovku a náš školák nebo naše školačka si sami připraví pouzdro, přezůvky i oblečení na zítřek. A hlavně dneska brzy do postele. Děti ve věku 6 až 12 let by měly pravidelně spát 9 až 12 hodin a teenageři 8 až 10 hodin. Prázdniny 2026 jsou na konci. Užili jste si je?
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku. Skyrock.

Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy. Dodržování dopravních předpisů kontrolují v ulicích Olomouce strážníci. Dnes měří s radarem povolenou rychlost řidičů. Hlásí, že kontrolují na ulicích Střední Novosadská a Dolní Novosadská. V podobných akcích budou pokračovat.
2: Blansko aktuálně.
1: Kvalitnější péče pro pacienty v blanenské nemocnici. Ta získala 33 nových moderních lůžek pro 4 svá oddělení. Speciální polohovací lůžka zamířila na ARO, JIPku, neurologické a rehabilitační oddělení a zvýší komfort pacientů. Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark, parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít příští rok. Vznikne nový atlas vesmíru. NASA vyslala do kosmu nový teleskop, pojmenovaný po astronomce Nancy Romanové. A tato vesmírná observatoř pomůže vědcům zkoumat temnou hmotu i energii a má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Novinku ve vesmíru budeme sledovat. Sport. Zápasová příprava olomouckých extraligových kohoutů na domácím ledě pokračuje. Další zápas čeká olomoucké hokejisty v domácí plecharéně v úterý od 18 hodin, tedy na první školní den. K zápasu lomeno vyučování vyzvou třinecké oceláře. Počasí.
3: Pranostika říká, že konec srpna k zimě hledí a rád prý vodu cedí. Víme, jak bude, dneska opravdu jen ojediněle, čekáme přehánky, od západu to místy můžou být i bouřky, hlavně večer a v noci. Jinak na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s letními teplotami, nejčastěji okolo 25, a to celý tento týden až do neděle. Doprava. Víme, jak se jezdí tady a je vidět, že končí prázdniny, všude je to sama policejní hlídka. Například v Olomouci na 17. listopadu, když se jede kolem Rozária, hlídka také v Zábřehu na Olomoucké u té Šelky, v Šumperku na Zábřežské nebo v Bludově na Lázeňské. A kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Hulín Západ anebo v Kroměříži na Lutopecké ulici. Tak hlavně šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Profesore, zas ten váš Olprán.
1: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
0: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
1: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
2: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká. Úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
16: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
17: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
16: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Skyrock kalendárium.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 31. srpna a zároveň se loučíme s prázdninami. Narozeniny slaví supermodelka Tereza Maxová, bývalý hokejový brankář Ondřej Pavelec, také zpěvák, kytarista a skladatel Michal Hruza, anebo hollywoodský elegán Richard Gere.
2: Díky, děkuju moc krát.
3: Nevěděla jsem, že hraješ.
2: Jen pro cizí lidi.
1: Svátek má každá pavlína, v Česku jich máme kolem 36 tisíc a speciálně pro páji, pavlínky a pavči jsme s pomocí AI namíchali jejich vlastní sváteční hymnu. Pavlíny, tohle je jenom pro vás.
0: Kalendárium. Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme připravené další zprávy. Na nový školní rok pamatuje městská policie Olomouc. V úterý, tedy na začátek školního roku, strážníci budou opět u vybraných přechodů pro chodce u školských zařízení v Olomouci dohlížet na bezpečnost přecházejících dětí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Státní návštěvu bude mít Konice na Prostějovsku. V úterý přijede do města prezident Petr Pavel. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Jdeme na sever Olomouckého kraje. Tady někdo otrávil ryby v potoce. Kriminálka v uplynulých dnech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Co se stalo?
2: Na mostu v obci Stará Červená voda probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. To zapříčinilo hromadný úhyn chráněných ryb, zejména střevlí potočních, vřenek marmorovaných a pstruhu obecných. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 6 měsíců odnětí svobody.
1: Vysvětluje za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Studující rodiče mohou od 1. září žádat o novou státní dávku zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7 467 korun měsíčně. Žádosti o dávku mohou studující rodiče podávat osobně na úřadu práce i online přes portál Jenda.
0: Sport.
1: Osmifinálový zápas dnes mají na programu na domácím mistrovství Evropy naše volejbalistky. Ve skupině se Češkám dařilo. Ve 4 z 5 zápasů bodovali naplno. Uvidíme, co předvedou v play-off. Osmifinále Česko versus Švédsko se hraje od 19 hodin.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že Českem má dneska projít mohutný oblačný val s deštěm a taky s bouřkami. Tak uvidíme, jak moc to zasáhne náš region. Jinak zbytek pracovního týdne by měl být letní. Očekáváme většinou polojasno a k tomu zhruba 25 stupňů a velmi podobné počasí prý nabídne taky první zářijový víkend.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme silnější provoz na třídě Svobody, kde finišují opravy a instalace nových semaforů, ať už je to u soudu, anebo na křižovatce u Drápala. Jinak v Olomouci máme také strážníky s radarem, rychlost měří na střední a dolní Novosadské. A hlídku máme i na 17. listopadu, jak se jede kolem Rozária. Kontrolu můžeme potkat i na D1, na exitu Kroměříž Východ, na silnici 47, na trase Přerov Lísky, anebo přímo v Přerově na Želato. Tak hlavně šťastnou cestu.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
9: Stačí si vybrat.
8: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
9: Izomat.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: S naším rádiem poslední prázdninový den, zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tondy Paudiše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje, včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom té síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou zejména v neděli jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
1: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
2: Moc ti děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
5: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602-489-489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
10: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
9: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
10: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
9: Vstupenky na smsticket.cz.
10: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk, domov na prvním místě.

0: Vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Řidiči, pokud máte v plánu cestu na Slovensko, od zítra se tam zpřísňují tresty za překročení povolené rychlosti. Za jízdu rychlejší o 50 km v hodině v obci nebo o 60 km v hodině mimo obec bude nově pokuta na místě až 1000 eur, tedy asi 24 000 korun.
0: Sport.
2: S reprezentační kariérou se rozloučil basketbalový pivot Martin Kříž. 33-letý hráč pražské Slavie NBK se rozloučil po uplynulém duelu s Norskem, který český tým vyhrál 108-97 v prodloužení. Účastník mistrovství světa v Číně v roce 2019 a 3 eurobasketů už bude pokračovat jen na klubové scéně.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě velmi proměnlivá oblačnost, sem tam nějaká ta přehánka a odpoledne letních 25 stupňů. Podobné teploty čekáme taky zítra na první školní den. A nějakých 23 až 26 pak bude i v týdnu, výhledově vlastně až do neděle. A pokud jde o kvalitu ovzduší, ta by měla být tento týden dobrá a bio mezi jedničkou a dvojkou, což je na pomezí mírné a střední zátěže.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že bouračka se řeší v Olomouci na ulici Rooseveltova, anebo taky na Pražské. Jinak policejní hlídku máme v Olomouci na Dolní Hejčínské nebo na Lipenské, jak je ten kruháč u STKček. A kontrolu můžeme potkat taky v Přerově na Želatovské nebo na D1 na exitu Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Luskni.cz.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
4: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
6: pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
6: škola volá.
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Už je jisté, že v Olomouci končí sdílená kola. Naopak, Prostějov jich nabídne nejméně 180. Jak vlastně tahleta služba funguje? O tom píše Report.cz. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér a navíc s Moravskou filharmonií. Slavnostně otevřeli kulturně edukační centrum. Víc na tohle téma najdeme na Olomouc.cz. A ještě se podíváme do Šumperku. Tady včera večer zažili drama. Jak informuje šumperský Rej.cz, při požáru se tady zranilo 10 lidí. Tak se mrkněte, o čem píšou naše regionální weby a dál se skvěle bavte.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyrocku.
2: Skyrock.

Na Kroměřížsku na 99,9 FM. Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách na našich vlnách. Pojďte si je poslechnout. S vizuálním smogem, tedy křiklavými reklamami, bojuje město Olomouc a to motivací majitelů obchodů a provozoven k jednotnému stylu v centru města. Město připomíná, že do dneška mohou čerpat na změnu svých cedulí a dalších označení dotace 30 000 korun a na předělání před zahrádek dokonce 100 000. Podrobnosti na webu olomouc.eu. Nedělní požár ubytovny v Šumperku vyšetřuje policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Záchranáři na místě ošetřili celkem 6 lidí, z toho 2 osoby byly převezeny do nemocnice v kritickém stavu. Hasiči ze silně zakouřené budovy v Šumperku zachránili 20 lidí za pomoci 2 automobilových žebříků. Nejvážněji zraněnou ženu musel do Olomouce přepravit vrtulník. Na místě dnes probíhá vyšetřování příčin požáru. Záchranné stanice živočichů v Česku čelí náporu lidmi přinesených ježků. Odborníci zdůrazňují, že zdravá mláďata v přírodě lidskou pomoc nepotřebují a odchytem jim lidé spíše ublíží, píší novinky.cz. Předčasné odebírání ježků z přírody zbytečně přetěžuje kapacitu záchranných stanic. Ochranáři veřejnost žádají, aby lidé nalezená zvířata nejdříve konzultovali s odborníky a nezbírali je zbrkle. Sport. Sledujeme naše tenisty na Grand Slamu US Open. O postup do druhého kola dnes se budou hrát přední hráči prostějovského tenisového klubu Dalibor Svrčina a Jakub Menšík. Dalibor vyzve po 20. hodině Francouze Royera a Jakub hraje po 22. hodině s Japoncem Mochizukim. Mezi ženami uvidíme po 17. hodině v singlu US Open v zápase o postup do druhého kola olomouckou rodačku Karolínu Muchovou proti Rakušance Krauzové a hvězdu přerovského klubu Lindu Noskovou po 22. hodině proti Američance Volinec. Přineseme vám výsledky. Počasí.
2: Pranostika říká, že konec srpna k zimě hledí a rád prý vodu cedí. Víme, jak bude, dneska opravdu jen ojedinělem, čekáme přehánky, od západu to místy můžou být i bouřky, hlavně večer a v noci. Jinak na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s letními teplotami, nejčastěji okolo 25, a to celý tento týden až do neděle. Doprava.
3: Olomouci si musíme dát pozor na nehodu na Šternberské, kolony se nám tu ale netvoří. Za to kolonu nám hlásíte na třídě kosmonautů, anebo taky na třídě svobody. Tady se můžete zdržet až do 10 minut. Ve zbytku regionu řádí policejní hlídky, pozor si musíte dát na D1 na trase Říkovice-Vyškov na exitu Kroměříž-Východ, stojí také na D55 na trase Otrokovice-Hulín na exitu na Pajedla a pozor rozhodně také v Kroměříži anebo ve Zlíně v ulici Březnická.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

Letě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: stát ve dněny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
8: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Velká města, menší obce i ty nejmenší vesničky pravidelně zásobujeme našimi hity a také tipy, kam vyrazit. V olomouckém kině Metropolu už zítra bude dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti a potom se promítá také velkofilm Odyssea. Tohle fantasy drama dres uvidíme také v Šumparku, kam se po 25 letech navíc vrací i další hrdina. A to je Harry Potter, Kámen mudrců. To jsou pozvánky do kina a tím ještě nekončíme, protože v olomouckém Letňáku budeme mít ve čtvrtek romantický muzikál Moulin Rouge. A po dvou měsících oprav a zlepšení se otvírá také kino ve Štěpánově. Těšíme se na první promítání v novém. To proběhne v pátek 4. září a bude to dokonalý den. Tahle nová česká komedie s Vladimírem Polívkou nás o víkendu pobaví také v letním kině v Hranicích. Tady se začíná promítat v sobotu o 8:30 večer. Těšíme se.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky, flešky, kufříky
4: vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.

0: My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy. Dodržování dopravních předpisů kontrolují v ulicích Olomouce strážníci. Dnes měří s radarem povolenou rychlost řidičů. Hlásí, že kontrolují na ulicích Střední Novosadská a Dolní Novosadská. V podobných akcích budou pokračovat.
2: Blansko aktuálně.
1: Kvalitnější péče pro pacienty v blanenské nemocnici. Ta získala 33 nových moderních lůžek pro 4 svá oddělení. Speciální polohovací lůžka zamířila na ARO, JIPku, neurologické a rehabilitační oddělení a zvýší komfort pacientů. Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark, parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít příští rok. Studující rodiče mohou od 1. září žádat o novou státní dávku zvanou hlídačkovné. Finanční podpora vyplácená úřadem práce činí pro letošní rok 7467 korun měsíčně. Žádosti o dávku mohou studující rodiče podávat osobně na úřadu práce i online přes portál Jenda.
0: Sport.
1: Osmifinálový zápas dnes mají na programu na domácím mistrovství Evropy naše volejbalistky. Ve skupině se Češkám dařilo. Ve 4 z 5 zápasů bodovali naplno. Uvidíme, co předvedou v play-off. Osmifinále Česko versus Švédsko se hraje od 19 hodin.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Úterý čekáme polojasno až skoro jasno, během dne může být přechodně i oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupají až na 25 stupňů Celsia. Velice podobné počasí čekáme také ve středu. A pokud se vydáte na procházku do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte. Jejich aktivita je aktuálně pouze mírná.
0: Doprava.
3: Olomouci, si dejte pozor na nehodu, tu nám aktuálně hlásíte na ulici Hněvotínská. Jsou tu v sobě 2 osobní auta. Kolony se tu ale netvoří. To se nedá říct samozřejmě o Velkomoravské. Můžeme si postát i na 17. listopadu nebo na Dobrovského. Kolona je i na Pavlovické a nebo na Šibeníku. Všude se zdržíte zhruba do 5 nebo 10 minut.
0: Tak a teď už hrajem.
2: Skyrock.
4: I'm a tail dragger. I wipe out my tracks.

0: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
16: Skyrock.
17: Rádio Hana. Skyrock.
18: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Letní servis na Skyroku.
1: V našem letním servisu jsme vám celé prázdniny pravidelně radili, vymýšleli tipy pro lepší léto, upozorňovali, na co si dát pozor a nabízeli zajímavé.

0: zajímavosti z Moravy i ze zahraničí. A čemu letní servis věnujeme dnes? Poslednímu dni prázdnin. Zítra jdou děti do školy a tak tady máme top 4 věci, které bychom dnes mohli a měli s dětmi udělat. Ještě před začátkem školního kolotoče, kroužků a tréninků si dejme poslední krátký prázdninový výlet, procházku, zmrzku nebo kolo. Vyberme společně s dětmi z galerie telefonu nejlepší fotku vašeho letošního rodinného léta. Přesně tu fotku si vytiskněte a zarámujte si ji a pověste na zeď jako vzpomínku na ty letošní prázdniny. Společně zkontrolujme aktovku a náš školák nebo naše školačka si sami připraví pouzdro, přezůvky i oblečení na zítřek. A hlavně dneska brzy do postele. Děti ve věku 6 až 12 let by měly pravidelně spát 9 až 12 hodin a teenageři 8 až 10 hodin. Prázdniny 2026 jsou na konci. Užili jste si je?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
1: Skyrok.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Řidiči, pokud máte v plánu cestu na Slovensko, od zítra se tam zpřísňují tresty za překročení povolené rychlosti. Za jízdu rychlejší o 50 km v hodině v obci nebo o 60 km v hodině mimo obec bude nově pokuta na místě až 1000 eur, tedy asi 24 000 korun. Sport. S reprezentační kariérou se rozloučil basketbalový pivot Martin Kříž. 33-letý hráč pražské Slavie NBK se rozloučil po uplynulém duelu s Norskem, který český tým vyhrál 108-97 v prodloužení. Účastník mistrovství světa v Číně v roce 2019 a 3 eurobasketů už bude pokračovat jen na klubové scéně. Počasí.
2: Dnešní odpoledne slibuje postupné ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty stoupají k 25 stupňům, což je daleko od teplotního rekordu posledního prázdninového dne. Ten byl nejteplejší v roce 2015, kdy jsme měřili 33,8 stupňů. Zítra čekáme déšť pouze ojediněle, jinak polojasno až jasno a teploty do 25 stupňů. Doprava. Olomouci si dejte pozor na policejní hlídku, číhají na vás na ulici Střední Novosadská. Policie je také ve Velké Bystřici na ulici Na Boudě a stojí také v obci Stichovice v ulici Prostějovská. Tak nohou z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. A stále dořešujeme i nehodu na D35 na trase Olomouc-Mohelnice na exitu Loštice.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den.
8: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC. Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
12: Rádio Hana Skyrock.
13: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Startujeme nový týden, je pondělí 31. srpna a zároveň se loučíme s prázdninami. Narozeniny slaví supermodelka Tereza Maxová, bývalý hokejový brankář Ondřej Pavelec, také zpěvák, kytarista a skladatel Michal Hruza, anebo hollywoodský elegán Richard Gere.
2: Dík, děkuju mockrát.
3: Nevěděla jsem, že hraješ.
2: Jen pro cizí lidi.
1: Svátek má každá pavlína, v Česku jich máme kolem 36 tisíc a speciálně pro páji, pavlínky a pavči jsme s pomocí AI namíchali jejich vlastní sváteční hymnu. Pavlíny, tohle je jenom pro vás. Kalendárium.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme připravené další zprávy. Na nový školní rok pamatuje městská policie Olomouc. V úterý, tedy na začátek školního roku, strážníci budou opět u vybraných přechodů pro chodce u školských zařízení v Olomouci dohlížet na bezpečnost přecházejících dětí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Státní návštěvu bude mít Konice na Prostějovsku. V úterý přijede do města prezident Petr Pavel. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Jdeme na sever Olomouckého kraje. Tady někdo otrávil ryby v potoce. Kriminálka v uplynulých dnech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Co se stalo?
2: Na mostu v obci Stará Červená voda probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. To zapříčinilo hromadný úhyn chráněných ryb, zejména střevlí potočních, vřenek marmorovaných a pstruhů obecných. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 6 měsíců odnětí svobody.
1: Vysvětluje za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Vznikne nový atlas vesmíru. NASA vyslala do kosmu nový teleskop, pojmenovaný po astronomce Nancy Romanové. A tato vesmírná observatoř pomůže vědcům zkoumat temnou hmotu i energii a má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Novinku ve vesmíru budeme sledovat.
0: Sport.
1: Zápasová příprava olomouckých extraligových kohoutů na domácím ledě pokračuje. Další zápas čeká olomoucké hokejisty v domácí plechareně v úterý od 18 hodin, tedy na první školní den. K zápasu lomeno vyučování vyzvou třinecké oceláře.
0: Počasí.
3: Aktuálně měříme venku 25 stupňů Celsia a pomalu se nám roztrhává i oblačnost. Pršet už by nemělo, a to ani zítra. Maximálně ojediněle na horách. Teploty vyšplhají opět k 25 stupňům a pocitově nás bude hřát sluníčko. Čekáme totiž polojasno až jasno. A pranostika nám dokonce říká, že pokud je svatý Jilí jasný, bude podzim krásný.
0: Doprava.
3: Zdravíme řidiče v Olomouci, pozor si dejte na nehodu na 17. listopadu. Z toho důvodu je nejspíš i kolona na třídě kosmonautů zhruba na 5 minut. Policejní hlídku nám hlásíte z Velkomoravské, tak tady rozhodně podle předpisu. Policejní hlídky jsou také dále v regionu, třeba na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Olšany u Prostějova. Potkat je můžete i na D35 na trase Lipník nad Bečvou-Olomouc na exitu Velký újezd. A pozor také na nehody. Stále se dořešuje nehoda na D35 na trase Olomouc-Mohelnice na exitu Loštice. Bouralo se také v Černé hoře, v Hranicích na ulici Zborovská a nebo v Kroměříži na ulici Havlíčkova.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 31. srpen se Skyrokem. Dnes přejeme k narozeninám Rudy Schenkerovi. Zakladatel a kytarista německé hardrockové klasiky Scorpions se narodil v roce 1948. Spolu se zpěvákem Klausem Meinem tvoří tvůrčí jádro kapely. V duu s kytaristou Matiasem Japsem pak je on doprovodným pilířem. Jeho sola lze přesto slyšet v hitech jako Evergreen Wind of Change, Still Loving You nebo Big City Nights. Další rokovo-kytarové narozeniny slavíme od roku 1963 s Rebem Beachem. Kariéru startuje swinger, v 90. letech prochází Dokken a od roku 2003 oře roková pole s Whitesnake Davida Coverdale. Popový král Michael Jackson se hudebně kamarádil i s rokovými celebritami, například Eddie Van Halen / nebo Steve Stevens. Právě ten mu pomáhá na nejprodávanější desce všech dob, Bad. Ta vychází 31. srpna 1987. Zítra servírujeme další výběr, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
0: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
11: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: S naším rádiem poslední prázdninový den, zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tondy Paudiše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje, včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom té síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou zejména v neděli jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
1: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
2: Moc ti děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: a rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme připravené další zprávy. Na nový školní rok pamatuje městská policie Olomouc. V úterý, tedy na začátek školního roku, strážníci budou opět u vybraných přechodů pro chodce u školských zařízení v Olomouci dohlížet na bezpečnost přecházejících dětí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Státní návštěvu bude mít Konice na Prostějovsku. Úterý přijede do města prezident Petr Pavel. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 000 obyvateli. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Jdeme na sever Olomouckého kraje. Tady někdo otrávil ryby v potoce. Kriminálka v uplynulých dnech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Co se stalo?
3: Na mostu v obci Stará Červená voda probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. To zapříčinilo hromadný úhyn chráněných ryb, zejména střevlí potočních, vřenek marmorovaných a pstruhů obecných. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 6 měsíců odnětí svobody.
2: Vysvětluje za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Vznikne nový atlas vesmíru. NASA vyslala do kosmu nový teleskop, pojmenovaný po astronomce Nancy Romanové. A tato vesmírná observatoř pomůže vědcům zkoumat temnou hmotu i energii a má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Novinku ve vesmíru budeme sledovat.
0: Sport.
2: Zápasová příprava olomouckých extraligových kohoutů na domácím ledě pokračuje. Další zápas čeká olomoucké hokejisty v domácí plecharéně v úterý od 18 hodin, tedy na první školní den. K zápasu Lomero vyučování vyzvou třinecké oceláře.
0: Počasí.
4: Aktuálně měříme venku 25 stupňů Celsia a pomalu se nám roztrhává i oblačnost. Pršet už by nemělo, a to ani zítra. Maximálně ojediněle na horách. Teploty vyšplhají opět k 25 stupňům a pocitově nás bude hřát sluníčko. Čekáme totiž polojasno až jasno. A pranostika nám dokonce říká, že pokud je svatý Jilí jasný, bude podzim krásný.
0: Počasí.
4: Úterý čekáme polojasno až skoro jasno, během dne může být přechodně i oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupají až na 25 stupňů Celsia. Velice podobné počasí čekáme také ve středu. A pokud se vydáte na procházku do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte. Jejich aktivita je aktuálně pouze mírná.
5: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
9: Skyrock. Skyrock. Skyrock.
10: Rádio Hana. Skyrock.
9: Skyrock.
6: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
9: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
6: Přejeme stále dobrý den.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Už je jisté, že v Olomouci končí sdílená kola. Naopak, Prostějov jich nabídne nejméně 180. Jak vlastně tahleta služba funguje? O tom píše Report.cz. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér a navíc s Moravskou filharmonií slavnostně otevřeli kulturně edukační centrum. Víc na tohle téma najdeme na Olomouc.cz. A ještě se podíváme do Šumperku. Tady včera večer zažili

0: drama. Jak informuje šumperský rej.cz, při požáru se tady zranilo 10 lidí. Tak se mrkněte, o čem píšou naše regionální weby a dál se skvěle bavte.
1: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.

I can't feel a thing.

up and drift. I can dream.

Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Johana Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

Ostravsko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

되게 아메리카노.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Pěkný 31. srpen se Skyrokem. Dnes přejeme k narozeninám Rudy Schenkerovi. Zakladatel a kytarista německé hardrockové klasiky Scorpions se narodil v roce 1948. Spolu se zpěvákem Klausem Meinem tvoří tvůrčí jádro kapely. V duu s kytaristou Matyasem Japsem pak je on doprovodným pilířem. Jeho sola lze přesto slyšet v hitech jako Evergreen Wind of Change, Still Loving You nebo Big City Nights. Další rokovo-kytarové narozeniny slavíme od roku 1963 s Rebem Beachem. Kariéru startuje swinger, v 90. letech prochází dokn a od roku 2003 oře roková pole s Whitesnake Davida Coverdale. Popový král Michael Jackson se hudebně kamarádil i s rokovými celebritami, například Eddie Van Halen / nebo Steve Stevens. Právě ten mu pomáhá na nejprodávanější desce všech dob, Bad. Ta vychází 31. srpna 1987. Zítra servírujeme další výběr, poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: S naším rádiem poslední prázdninový den. Zítra začíná škola. A co potřebujeme slyšet, to jsou hvězdná poselství astrologa Tondy Paudiše. Máme ho tady pro vás. Tondo, ahoj.
2: Ahoj, Luky, moc tě zdravím i posluchače. Hele, to je po dlouhý době normální týden. Žádný peklo, žádný stresy. V podstatě to, co by lidé slyšeli nejraději, že stěrače stírají a není třeba nějak nic moc extra řešit, tak to se děje. Včetně víkendu. Ten víkend je úplně jako normální, obyčejný a přitom té síly a energie je tam dost, jo, zejména na domácí věci, zahradní věci, nějaký kdo zemědělství, něco dělá s potravinama. Ten víkend je na to úplně perfektní a do toho se dějou zejména v neděli jako fantastický rozhovory, který mají pointu, který mají hloubku, krásu, vtip, inteligenci, takže tohohle víkendu jsem velkým přímluvcem.
1: Dobře, tento týden vše funguje, nástup do školy by se měl nést ve znamení pohody, klidný by měl být i první zářijový víkend a v neděli nás čekají zajímavé rozhovory. Tohle se poslouchalo náramně dobře. Tondo, udělal si nám radost, i tobě hezký den.
2: Moc ti děkuju a zdravím jak tebe, tak posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

Česko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

Olomoucko, Rýmařovsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

Não, não, não, não. Gri, gri, gombo. Yeah, yeah. Yeah, yeah.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezké 1. září na Skyroku.
2: Čo bolo, to bolo. Jerasky som Majoro.
1: Oblíbený film Černí baroni by nás nebavil nebýt pomocných technických praporů. Ty vznikají 1. září 1950. V roce 1985 znovu nacházíme legendární Titanic. Daří se tak oceanografovi Robertu Ballardovi s ponorkou Argo, kterou dříve užívá k hledání potopených amerických vojenských ponorek. Doma na suchu budeme vzpomínat na 90. léta, kdy zažívá naše tradiční tuzemská automobilka Škoda za pomoci nového majitele Volkswagenu velké oživení. 1. září 1996 představuje model Octavia, který vrací automobilku úrovní výroby do evropského standardu. A pro mnohé z nás je Octavka důvěrně známý dopravní prostředek. Nakonec Big Beatové narozeniny 1. září 1960 slaví je zpěvák a skladatel Joseph Williams. Nejvíce si ho pamatujeme z působení ve skupině Toto v letech 86 až 88. Natáčí s ní desky Fahrenheit a The Seventh Man. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
3: Skyrock.